já nešitím ho ani vy. Tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám. Zpěv mámy sladce uspávám.

Susanne, leg op mich. Ja. Ja, karton na dvorek, kam taký porcelán. Som modrý mám cibulkama, tapety parmazán.

kuličky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čeho lásce velký sál?

0: Hity vášho života.
1: Počúvate Rádio Melody.
2: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

české a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

0: Československé hity vášho života.
1: Učiteľka tanca ma naučí, ako dá vydržať náručí.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
2: Čítali chvátej SOS, ať sem i zítra, čím sem dnes.
0: Každý večer v rádiu Melody.

0: pustím ti však prach.
1: Nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky.
0: Pozri, na prste máš prsteň zázračný.
1: Nezaručí ti však život senzačný.
0: Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. Vrus.

0: Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Československé hity vášho života.
2: Každý večer v rádiu Melody.